Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk šeřeš.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: kraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Tisknu levně.cz.
4: Náplně hned.

0: Vašková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V části Česka se dneska můžou objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí hlavně do západních a jižních Čech. Izolované bouřky ale budou i jinde. Moc při nich nenaprší. Rizikové budou spíše nárazy větru. Výjimečně budou padat i kroupy. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
5: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
4: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole 170. hráčce světa Švýcarce Teichmannové. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou Ruskou Andrejevovou. A teď pojďme do našeho regionu.
6: Na kroměřížském letišti dnes probíhá dětský den. Užijete si tady spoustu zábavy s klauny z Balonkova, Veseluškou a kamarády a v areálu na zpevněné cestě je připravena i jízda na čtyřkolkách. Na travnaté ploše se roztáčí kolotoče. Na místě samozřejmě nechybí ani občerstvení.
7: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
8: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
7: www.elektrološák.cz.
9: Počasí pro dnešní den spíše velká proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk, takže pozor na to, nebo dokonce i bouřek. Na severovýchodě odpoledne i déšť trvalejší a denní maxima 22 až 26 stupňů.
10: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Víkend
10: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Krásné dobré ráno, 7:03, tak to jdeme pořádně nakopnout. Ten nejlepší víkend v českém éteru. Leona Děnděši s vámi, tak vám přeji krásné dobré ráno. Bacha, dneska bude úplněk, tak možná většina z nás nebudeme spinkat, ale k tomu se dneska ještě dostaneme. Tak doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne a napište mi, co děláte, kdo vstává. A nebo třeba jdete teprve spinkat. Tak startujeme sobotní vysílání na Hit Radio právě teď s Goldeny a taky Flipside. Happy birthday. Dobré ranko.
10: Hit Radio Zlín.

Happy birthday pro všechny, kteří dneska oslavují, ať už meniny, narozeniny, výročí, nebo jenom prostě to, že jste, že vstáváte do toho nového dne. Já vám přeju krásné dobré ráno, s vámi Lea. Tak jak se máte? Píše nám tady Nicole. Dobré ránko, já jsem od 6 vzhůru a chystám kanapky na svatbu. Na oběd grilovačka s rodinou, už se moc těším. Krásný den všem posluchačům i vám do rádia. Přeje Nicole a v závorce holky u pece. Tak holky, ať vám ta práce jde od ruky a taky bych si dala nějakou skvělou kanapku a ňamku. Když tak Bělehradská 132, jo? Další posluchačka. Dobré ráno, Leonko, moc ráda tě slyším. Včera jsem byla na tvém představení v divadle Hibernia na Celine Dion Show. Byla si naprosto neuvěřitelná a nechápu, že teď už sedíš za mikrofonem a mluvíš k nám posluchačům. Jsi skvělá, moc rádi tě posloucháme. Ježíš, to je hezký. Děkuju. Doufám, že jsi si představení užila. Je pravda, že trošku mám takovej vychraptěný hlas, ale já jsem tady s váma strašně ráda. Takže my víkend oslavujeme prací a hlavně skvělou muzikou. V té budeme pokračovat i dál, Lenny anebo The Sound of Silence právě teď. Hezké dobré ráno.

0: SMSek nám od vás chodí spousty. Děkujeme za ně, že vstáváte s námi. Dokonce tady píše Petr: Leonko, já s vámi jdu spát, protože jsem protančil, propařil celou noc. Ale je to fajn tě poslouchat takhle v taxíku. Dobrou noc všem posluchačům, kteří měli taky velký pátek a oslavovali. Jak jsem zmiňovala, každý den je důvod k oslavám. Proč ne? K tomu skvělá muzika, dobrá nálada, pozitivní energie. Tak ať už jdete špingat nebo vstáváte, mějte krásný den, dobré ráno a dobrou noc. Za chviličku David Guetta, tedy Swims, anebo Pink.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Sam Martin, Dangerous. Hezké dobré ráno, minutku po půl osmé. Tak co? Stále špingáte, vstáváte? Asi jo, protože stále ty SMSky chodí, takže děkujeme za ně. My pokračujeme dál, protože na netu frčí vzpomínání na nákupy z roku 2018. Lidi brečí nad rozdílem tehdejších a současných cen. Já to prostě nechápu. Někdo totiž nazdílel fotku ze supermarketu z roku 2018. Nákup tenkrát stál 500. Dnes to stačí maximálně na dvě mlíka, vejce, možná jedno máslo a taky pozdrav od pokladní, co si budem. Ještě tak. Já se takhle vracím, já nevím, na Google Maps, když něco hledám a vidím na Street View benzín za 23 korun. Vzpomínáte, když to stávalo ještě takhle? A to nám to tehdy přišlo docela dost. Stroj času by to asi chtělo, ne? Jen se to s tím cestováním časem nesmí přehánět. Dejte vědět, jestli vy vzpomínáte třeba na něco, co před pár lety stálo úplně jinak, než stojí dneska. Myslím si, že bychom napsali docela slušný seznam. Každopádně pokračujeme dál. Co takhle Dancing in the Moonlight? Dneska nás čeká úplně, k tomu se za chvilku vrátíme. A taky moje jmenovkyně Leony a její Don't Worry. Za chvilku, buďte s námi. Hezké ráno.

0: Ten za chviličku už budou Vánoce. Já vás nechci strašit. Nedělám si legraci. Samozřejmě pojďme se podívat, co nás čeká a nemine, kdo dneska slaví a co se hlavně dneska děje. Modrý úplněk, ten nastává zítra 31. května v 10 hodin 44 minut, takže kdo dneska v noci nebudete spinkat, tak víte, čím to je. Taky je Svěn. Miluju ty přeblepty. Světový den bez tabáku. Protože, představte si, že v České republice začal před 9 lety platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách, restaurací, divadel, čikin a dalších veřejných prostorách. A za tohle prostě palec nahoru, tohle se fakt povedlo, protože nesmrdíte od toho kouře. Já jsem byla kuřák, takovej pasivnější, ale dneska už bych tu cigaretu fakt s tabákem do pusy nevzala. Jsem strašně ráda, že jsem se tenkrát odnaučila, je to 7 let, co nekouřím, ani žádný ajkosky, vapíky a tyhle ty další ošklivý věci. Tak třeba jste na tom někdo podobně, dejte vědět a myslím si, že tenhle zákaz, který začal platit před 9 lety, je opravdu pozitivní rozhodnutí. Za chviličku Pitbull, Poetika anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Jsme sobota, jsem chtěla říct, jasně, jsme Hit Radio a je sobota ráno.
1: Lednice Liebherr s plnou 10letou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: firma na zážitky.cz.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat do roku 2028. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je prý stále výborný. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Americká média ale věrohodnost zdravotnické prohlídky zpochybňují. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dneska rozhodne o finalistech. Od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu s překvapením šampionátu Nory. Severané usilují o premiérovou medaili. Druhé semifinále od 8 hodin večer se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr. A teď pojďme do našeho regionu.
7: Zlín Film Fest pokračuje. Pokud nemáte dnes co dělat, tak rozhodně vyrazte do Zlína. Můžete zajít do kina, na workshopy a večer od 20:30 zahrají v Sadu svobody studentské kapely. O hodinu později začne v letním kině E-Team Mimozemšťan. Více informací o programu najdete na www.zlinfest.cz.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
10: Předposlední květnový den nás čeká počasí, proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk nebo bouřek, pozor na to, a nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
11: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděší.
10: Jasně, že jste to zvládli. Celý pracovní týden za námi, teď už to nejlepší. Víkend, pohodička, relax. K tomu Hitrádio, moje maličkost, Lea Děnděši vám přeje dobré ráno. Proč jsem zase chtěla říct dobrou noc? Já nevím, já to mám dneska nějaký pomotaný. To je tím, že jsem spala asi 3 hodinky po včerejším představení, ale bylo to skvělý, nádherný. No a teď jsme tady od toho, abychom vám hráli skvělou muziku, podávali samé dobré pozitivní informace, takovou tu víkendovou pohodičku, však to znáte. Tak pokračujeme dál, 8:02, před námi Kelly Clarkson, anebo teď už Luis Fonsi, Daddy Yankee a Despacito. Dobré ráno.
11: Hit Radio Zlín.

si, že na Islandu vyvinuli šampon s unikátní účinností. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, jenže... Kamarádi, ono to má jeden takový malý problém. Přidává se do něj, a ty dobře poslouchejte, jo. Já ani nevím, jestli to můžu říct, ale já si můžu. Kravská moč. Čili moje vlasy si o něm rozhodně můžou maximálně nechat zdát. Na mě prostě žádná kráva čůrat nebude. To je strašný. Co ty lidi dneska nevymyšlejí, fakt. Mezi tamními důchodci je to prý ale obrovský hit. Všichni to tam používají. A ono jako vůbec, kravská moč je údajně prý takový malý zázrak. Dokonce v Indii z ní dělají i zubní pastu. Dokážete si představit, že ráno prostě u toho zrcadla si čistíte ty zuby a pomalu místo mluvení děláte buu. To je prostě strašný, ale i tohle se děje. Pojďme radši k muzice, před námi Mon Chéri, ale teď už Austin a Dasha. Tak hezké dobré ráno a mějte skvělý den.

0: Na ranní sobota z Éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno. Nezapomeňte, že od pondělí ve snídani šampionů zase soutěžíme o dovolenou z Invii za 40 000 korun. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle. Tohle všechno tady pro vás máme a samozřejmě skvělou muziku. Jeleni Alexandra Sten a nebo Alvaro Soler za moment. Buďte s námi. Hit
1: Radio.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

na YouTube. První desíce jsou, no, jak to říct, je to takový infantilní taneček, který milujeme, když jsme někde na party a tak podobně. Jsou to Gangnam Style, taky Crazy Frog anebo Shape of You. No a teď pojďme na bednu. Třetí místo, Wheels on the Bus, interpret Cocomelon. Možná většina z vás zná, já vůbec nevím, která by je. A druhé místo, Despacito, jasně bokem doprava, bokem doleva, 9 miliard shlédnutí. No a na prvním místě s fantastickými 16 miliardami shlédnutími. Víte, co to je, přátelé? Možná to znají všichni rodiče malých dětí. Baby Shark, takový to. Ne, že vám turut v hlavě, jo? Ale prostě tohle je ten legendární song, který má 16 miliard shlédnutí. Takže gratulace obrovská a teď všichni rodiče spolu. Baby Shark, dobré ráno! Pojďme radši k našemu playlistu. Rosé, Bruno Mars, Apaté anebo Alanis Morissette Crazy. Právě teď, hezké ráno.

0: budeme mít sobotní dopoledne. A pokud hledáte tip, co podniknout ve svém okolí, tak mrkněte na Slevomat. Najdete tam masáže, wellness, adrenalin i další zážitky za skvělé ceny. A dokonce navíc s extra slevou. Tohle chcete zažít. A já pro někoho z vás mám tady voucher v hodnotě 5000 korun v rámci naší narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak po 9. hodině vyťukávejte pomalinku 800 937 937, zlaté číslo k nám do studia až po mé výzvě. Do té doby samá skvělá muzika. Nico Santos, Nickelback, Kamrat a nebo legenda, král všech králů, Michael Jackson.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
6: Já ho už naplánovala.
7: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
5: Prostě posadíme naši do restaurace
6: a budem řádit.
7: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. 16-letí k volbám nejspíš v dohledné době nepůjdou. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce, ale přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Genserková z D-testu.
11: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
10: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Hokejisté Caroliny porazili domácí Montreal 6-1 a poprvé od roku 2006 postoupili do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou z Vegas. První zápas se odehraje v noci z úterý na středu. A teď pojďme do našeho regionu.
12: Ve Vlčnově to tento víkend žije. Koná se tam totiž tradiční jízda králů. A už zítra vypukne hlavní program, a to průvod královské družiny. Po celý den se tady můžete těšit na hudební program, celou řadu stánků, výstav a pro odvážné jsou na místě i kolotoče. Podrobný program najdete na jízdakrálů.cz.
13: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
14: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
13: www.elektrološák.cz.
15: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, k tomu příjemné denní maxima 22 až 26, takže ideální počasí vyrazit někam na výlet.
16: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
15: Dobré dopoledne, 3 minutky po 9, já mám dneska tak dobrou náladu, protože vy jste skvělí, že posloucháte, píšete nám spousty zpráv, tak já jsem se rozhodla, že někomu z vás uděláme v této hodince radost a nebude to ledajaká radost. Narozeninová ruleta s voucherem na 5 000 korun. Dle výběru vlastních zážitků nebo momentů, užití si něčeho pěkného, tak prostě dobře a pozorně poslouchejte, nic víc dělat nemusíte. Do té doby samá skvělá muzika Šabuzi, anebo teď Alan Walker. Hezkou sobotu.
16: Hit Radio Zlín.

Radio 9 hodin 9 minut, něco hezkého si přejte, protože se říká, že když vidíte stejná čísla, že vám jdou takové ty zprávy ze zhora, nebo někdo rád říká, že z vesmíru. A teď, ale konkrétně z Hitrádia. A to v podobě skvělých hitů a muziky, protože nám tady z ničeho nic napsala posluchačka Lenka, která si přeje zahrát Mandraže motýly. Vzhledem k tomu, že láska je všude kolem nás, ona je čerstvě zamilovaná, tak já jsem si říkala, že tu zprávu přečtu, protože náhoda, i když já slovo náhoda nemám fakt ráda, protože náhody neexistují, všechno je tak, jak má být, tak my Mandraže motýly máme teď i v našem playlistu a ona napsala: Ahoj Leonko, prosím, až budeš hrát hity na

milá Leonko, taky bych ti přála nějakou lásku, mějte se krásně, Hit Radio skvělý. Ježíš, to je moc hezký. A co se týče té lásky, tak já lásku mám nejenom v podobě svého 15-letého syna, protože to je ta nejkrásnější a nejsilnější láska na světě, taky rodičovskou lásku, přátelskou lásku, zvířecí lásku a mám i tu partnerskou, takže jsem taky po všech bodech šťastná a spokojená. A vy ostatní doufám taky. A co se týče teda mandraže a motýlu, no tak dáme si je i text éteru Hit Radio přímo k

0: Abrakadabra, a jak čarovala Lady Gaga, tak já taky čaruju a přivolávám někoho z vás, protože se bude roztáčet kolo narození nové rulety a dneska to bude i s nezapomenutelným zážitkem od Slevomatu, přátelé. Protože pro někoho z vás tady máme voucher v hodnotě 5000 korun, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte a chcete zažít a hlavně chcete si je pamatovat. Takže 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má měl nebo bude mít narozeniny, to je naše podmínka, tak volejte právě teď a těším se, komu z vás uděláme opět dneska radost.
1: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rockfest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rockfest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
4: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Vayamos, compañeros. Hezké dopoledne.
1: Basta.
0: Basta, ano. Až mě to překvapilo, říkám, tady někdo mluví. Každopádně, kolo narozeninové rulety 9.30 se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
2: Halo, halo, telefonu Mirka.
0: Ahoj Mirko, odkud voláš?
2: Ahoj Leonko, volám zrovna z profi kuchyně. Jsem na kurzu vaření.
0: Ježiš, no to je skvělý. A co nám dneska dobrého uvaříš?
2: Dneska to budou hlušky.
0: Koho?
2: Halušky.
0: Jo, halušky, je. Yeah. Slaninka, zelíčko, ježiši maria. No já bych si dala. A k tomu malé pivečko.
2: No prosím, tak to pivečko nebude, ale bude tam slaninka.
0: Mirečko, prozraď nám, kdo ve tvém okolí má nebo měl, či bude mít narozeniny.
2: Měla a byla to moje, je to jedna z mých nejlepších kamarádek, Janička.
0: Janička, dobře, potřebujeme znát datum, kdy měla?
2: 21. května.
0: Takže 21. května, už to tady vyťukávám a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky z datumu 21. května, kdy tvoje kamarádka Jana měla narozeniny. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád po celém světě. Ale pozor, na tobě bude pouze vybrat jeden jediný hit a nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Legendární Gypsy Kings a Bailami.
2: Tak to bereme všemi deseti.
0: Fakt? Máš je ráda?
2: Ano, miluju.
0: Já si myslím, že to je takový ten hit, který rozvrtí úplně každýho.
2: Ano, souhlasím.
0: Dobře. Tohle bylo teda rychlý, ale naprosto souhlasím. Strašně dlouho jsem tuhle věc neslyšela, tak si dáme za chviličku z Eteru Hit Rádia pro tvoji kamarádku Janičku. Ale teď máš ty ten správný čas, aby si jí mohla sdělit cokoliv si přeješ. Pojď na to.
2: Tak já bych ji určitě chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka, protože to jediný si bohužel za peníze nekoupíme. Mm-hmm. Ale do života jí přeju jenom štěstí a jen to nejlepší, protože si to opravdu zaslouží, je to naše zlatíčko.
0: To je krásný. Já chci taky takovou kamarádku. Já mám taky takový kamarádky, takže já jsem za ně taky strašně vděčná. Každopádně, krásný přáníčko, a jestli si dobře pozorně poslouchala, tak ty víš, že v rámci narozeninové rulety tady máme vždycky partnera nějakého, který nám dává takové ty nezapomenutelné vzpomínky. No a dneska, pokud třeba hledáš tip, co podniknout ve svém okolí, tak stačí mrknout na slevomat.cz i naši posluchači a najdete tam masáže, wellness, adrenalin, taky další zážitky za skvělé ceny. Nyní navíc s extra slevou, takže slevomat.cz, tohle prostě chcete zažít a ty to teď zažiješ, protože dostáváš trom tradá, voucher na 5 000 korun.
2: Ježiš, děkuju.
0: To si myslím, že udělá radost takhle v sobotu dopoledne, co?
2: To určitě, obrovitánskou.
0: A teď otázka, využiješ to pro sebe, anebo to věnuješ svojí kamarádce Janičce, anebo taky si to holky užijete spolu?
2: Já si myslím, že si to užijeme spolu.
0: No tak skvělý, gratulace veliká, takže slevomat.cz, ostatní posluchači se můžou podívat a nebojte, budeme soutěžit dál. No a za tebou a tvojí kamarádkou Janičkou. Už Gypsy Kings, Bailami, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. Takhle jednoduchý, přátelé, to je. Takže mrkněte slevomat.cz a nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme. Jsme Hit Radio.

0: Cruz, Break Your Hearts, Eterohit Rádia. Za minutku 9:45. Hezké dopoledne. Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, kde jsme jako Hit Radio. Budeme vám neskutečně vděční, protože i online, tam, kde se nacházíme, ať už Facebook, Instagram, TikTok a další různé platformy, tak tam je spousty zajímavých informací a hlavně takových těch záběrů z backstage, takže Hit Radio všude na vašich účtech. Můžete si nás přidat, my budeme rádi, a kdybyste chtěli i moji maličkost, tak Lea Giongiosi. Teď už další muzika, Mirai, Script, Will.i.am, anebo Ella Henderson, Rudimental a jejich Alibi.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
3: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
2: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete selské cigáro, ideální na grill za skvělých 109 korun. Kuřecí stejky chlazené, kilo za výtečných 99 korun. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.

0: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký že slíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
1: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
0: www.elektrološák.cz.
2: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, příjemných 22 až 26 stupňů Celsia, tak si ho užívejte naplno.
3: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
2: 9:10, my nezastavujeme, pokračujeme dál, před námi Tom Odell, Five and Queen, spousty skvělé muziky, dobré nálady, díky, že posloucháte.
3: Hitrádio Zlín.

Another Love, Tom Odell. Hezké dobré dopoledne. Je sobota 30. květen a my pro vás máme skvělou zprávu. Možná někdo jste to už zaregistroval, že barbarovská královna Rihanna čeká dvojčata. Odpálila to humorem, žádná taková ta přehraná romantika. Prostě jednoduše oznámila, že jí za tři a že prostě může snít z toho, kolik chce. Je to neskutečný kontrast. Na jedné straně miliardové impérium Fenty a na druhé straně taková ta syrová realita, kdy se prostě potřebujete jenom pořádně najíst, protože uvnitř vás roste fotbalový tým třeba, ne? Fascinuje mě prostě takový ten její klid. Má doma dvě malé děti, teď čeká další dvě děti. Komu se to stane, že dvakrát čeká dvojčata? A přesto vypadá, že má všechno pod kontrolou a ještě u toho řídí velkou firmu. Je to povzbuzení pro všechny ty mámy, co se cítí provinile, když řeší pracovní maily, ukojení, co si budem. No a když už se bavíme o Rihanně, tak si pojďme dát i teď z éteru Hit Rádia a její jeden z nejznámějších songů Umbrella. A mimo jiné, to znamená deštník a myslím si, že ten pro dnešní den někdo z nás bude potřebovat.

0: půjdete vy pracující třeba z práce domů, nebo někdo z nákupu, z procházky, z výletu, tak prosím vás, stavte se pro nějakou kytičku, nebo nějakou flašku, něco dobrého a rovnou zazvoňte u těch lidí, co bydlí vedle vás, jo? Samozřejmě pokud máte dobré vztahy. A pokud ne, tak se můžete vlastně seznámit, protože dneska je tady svátek sousedů. Nevím jak vy, já svoje sousedy téměř neznám, až kromě jednoho pána, který mi velmi často nadbíhal, tím toho zdravím, že mi nechával u auta květiny, nebo mě dokonce pozval na domácí knedlíky. Nevím, co tím chtěl říct, ale prostě je to hezký, takže svátek sousedů je dneska, vznikl v roce 1999 v Paříži a rychle se šíří. Aby ne, já bych řekla, že to je docela super důvod i k takové té skvělé třeba sobotní party. Ono totiž mít dobrého souseda je jako jackpot, protože to taky může být solidní peklo, že jo, co si budem. Je pravda, že ne s každým sousedem se dá slavit, takže dneska na ty sousedy a my pokračujeme dál ve skvělé muzice. Dermot Kennedy za moment.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
7: I teď?
9: Ano.
7: A teď?
9: Jo, včera, dnes i zítra.
8: Prostě pořád.
10: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Lékaři a sestry. Mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
12: Úsporu tepelné energie nabízí Termont Napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Go, go, go, gorila!
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
5: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
6: Souhlasím.
7: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

3 minutky po půl jedenácté. Pink a Million Dreams. Posloucháte Hit Radio. For the world we're gonna make. A s vámi taky Leona. Doufám, že se máte báječně, pokračujeme dál. Mně se to teď říká nesmírně těžce a snažím se u toho oprostit od všech negativních pocitů vůči těm nádherným bytostem, kterým říkáme naše milované zlaté děti. Přesto to cedím pouze přes stisknuté zuby a s hlasem chvějícím se závistí, přátelé, protože přesně za 4 týdny ode dneška bude první den prázdnin, 2 měsíce volna. Tak je mi jasné, že učitelé mezi vámi v tuto chvíli omdleli tou nádhernou představou, i když já jsem vlastně taky pedagog a učitelka a volno mít teda moc nebudu, ale všem ostatním tiše závidím. Takže ať už si to budete užívat jakkoliv, hlavně si odpočiňte. My ostatní se musíme připravit na to, že ty bazilišky budeme mít doma, jestli pak už pro ně máte program. Nemáte? No, tak je asi nejvyšší čas začít, přátelé, kamarádi. Posílám další skvělou muziku, David Stipka, Benji, Smiley Cyrus anebo Pretty Fly, Offspring právě teď.

0: Benjis, David Stipka o lítání. A pokud chcete slyšet oblíbený song z Eteru Hitrádia, tak budou po 11. hity k vaření. To znamená, že budeme hrát 60 minut pro vás. Hity jenom podle vás. A když nám k tomu napíšete, co ještě baštíte a vaříte, tak budeme jenom rádi. 777 937 777 psát můžete právě teď za chviličku Bon Jovi, Christina Perry anebo Roy Dalton.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
3: Já ho už naplánovala.
4: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
2: Prosím, posadíme naši do restaurace
3: a budem řádit.
4: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tiskrulevně.cz.
10: Náplně hned.
11: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Luci, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
12: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.

0: Děčíny.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kuřáci v Česku kupují nejdražší cigarety ve střední Evropě. Často tak za nákupem míří do zahraničí, například už i do Německa. Vyplývá to ze studie ekonoma Štěpána Křečka, prezentované na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dnes je pro českého spotřebitele téměř vždy výhodnější koupit cigarety za hranicemi, zejména v Polsku, píší to Novinky.cz. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, říká ekonom Lukáš Kovanda.
7: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
6: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenistky Karolina Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole 170. hráčce světa, Švýcarce Teichmannové. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou ruskou Andrejevovou. A teď pojďme k nám do regionu.
8: Zlín Film Fest pokračuje. Pokud nemáte dnes co dělat, tak rozhodně vyrazte do Zlína. Můžete zajít do kina, na workshopy a večer od 20.30 zahrají v Sadu svobody studentské kapely. O hodinu později začne v letním kině E.T. Mimozemšťan. Více informací o programu najdete na www.zlínfest.cz.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
11: Počasí pro dnešní den, jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
12: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
13: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. 60 minut budete rozhodovat o tom, co Hit Radio bude hrát. Pište si na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi. A těším se, co hezkého to bude. Chtěli jste Anetu Langerovou? Bude taky Mark Ember. No a pak je to na vás, tak pište. A jdeme na to právě teď.
12: Hit Radio Zlín.

Rádia, my pokračujeme dál. Píšete nám na 777-937-777. Pište dál nebo posílejte hlasovky. Je tady posluchačka Lenička. Ahoj Leonko, přeji krásný den. Dneska pouštěj prosím pecky jako hrom. Děláme zahradní párty pro taťku k jeho 80. narozeninám. Vařím, peču, smažím a ať mi to jde hezky od ruky. Děkuji Lenka. Tak Leničko, tatínkovi přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější, hlavně to zdravíčko, ať stále tak pevně slouží a doufám, že tenhle song od Cool The Gang tě protočí trošku u teploty, když vaříš, pečeš, smažíš. Celebration. Tak taťuldo, všechno nejlepší. Leni, užijte si dnešní party a vy ostatní, co bude dál, rozhodujete vy. 777-937-777. Teď už Cool The Gang a Celebration. Hezkou sobotu.

0: Hity na přání k vaření, jedeme, nezastavujeme, píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím, zahraj nám duet Lady Gaga Bradley Cooper Shallow. Strašně dlouho jsem to u vás neslyšela. My dneska budeme grilovat a čekáme taky narozeninovou oslavu našeho Jiříčka a naší Peťulky. Rádi vás posloucháme, tak nám to prosím zahraj, udělala by si nám velikánskou radost. Tak jo, zahraju a ráda, protože je pravda, že ani já jsem tenhle song dlouho neslyšela. Jeden z nejkrásnějších duetů. Lady Gaga, Bradley Cooper, film Zrodila se hvězda, krásný, doporučuju. Tak za chvilku Shallow z Eteru Hit Rádia.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl, nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
3: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmond, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 937937, pojďme vysílat společně. Pokecáme, jaký máte víkend, jaký jste měli ten pracovní týden a hlavně zahrajeme něco, co byste rádi teď slyšeli z Eteru Hit Rádia. A pokud má někdo z vás něco na srdci, tak to můžete skrz Eter tomu dotyčnému sdělit. Takže volejte právě teď 800 937 937. Kdo je na telefonu?
1: Haló, dobrý den, já jsem se dovolal.
0: No, ty jsi se dovolal, kdo pak tam je?
1: Hustý, dobrý den, tady Eda.
0: Hustý, ahoj Edo, je to hustý, viď?
1: No mega.
0: Kolik ti je, Edo?
1: 10 a teď mi bude 11.
0: Ježiš, no to je skvělý, to jsi tak ve čtvrtý třídě?
1: V pátý.
0: V pátý dokonce, jo. A co děláš, teď prozradíš?
1: Teďka jedu za dědou na jeho pláž na Den dětí.
0: Ježiš, to je skvělý. A s kým jsi v autě?
1: S mamkou.
0: Tak zdravíme maminku. Jak se jmenuje?
1: Bára.
0: Tak zdravíme maminku Barču. A co vám zahrajeme na tu šťastnou cestu?
1: Tak já mám rád skupinu The Clash, takže bych poprosil Shoulda Stay or Shoulda Go.
0: Shoulda Stay or Shoulda Go, je to ono?
1: Ano.
0: Mám to tady. A pro koho to bude?
1: A, tak pro mého kamaráda Tondu, který se bohužel nedostal na tu školu, kam jsem se dostal já.
0: To je škoda, ale tak ono to určitě vyjde třeba na podruhé, co?
1: To jo.
0: Tak mu budeme držet palce i u nohou. Vy si užijte Den dětí u dědy a co dneska budete baštit?
1: Asi nějakého bušta.
0: Ježíš, to bych si dala taky. Tak pozdravuj maminku Barču, volume doprava a užijte si tu píseň. Ahoj.
1: Naschledanou.

0: Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rockfest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rockfest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firma na zážitky.cz.

0: Vladan Heal. V Česku přibývá dětí, které chodí na soukromé střední školy. U velké části z nich to přitom není o volbě alternativního směru, ale spíše vynucená varianta, protože veřejné školy nestíhají, a to hlavně v Praze. Po několika desítkách minut byl dnes dopoledne obnoven provoz na mezinárodním letišti v Mnichově. Přerušen byl kvůli dronu. Podezřelý letící objekt spozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřeny obě runwaye. Do pátrání po dronu se zapojily i helikoptéry. Hokejista Tomáš Hertl si zahraje finále play-off NHL po 10 letech. Český útočník se probojoval do závěrečné série o Stanleyův pohár v roce 2016, kdy podlehl se San Jose v 6 zápasech Pittsburghu. Tentokrát se o cenou trofej utká v barvách Vegas s Carolinou. A teď pojďme k nám do regionu.
1: Ve Vlčnově to tento víkend žije. Koná se tam totiž tradiční jízda králů. A už zítra vypukne hlavní program, a to průvod královské družiny. Po celý den se tady můžete těšit na hudební program, celou řadu stánků, výstav a pro odvážné jsou na místě i kolotoče. Podrobný program najdete na jízdakrálů.cz.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrološák.cz.
4: Dneška je polojasná až skoro jasná obloha, nejvyšší denní maxima 22-26, prostě ideální den vyrazit někam na výlet.
5: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
4: Hezké dobré, teď už odpoledne 2:12. Doufám, že si necháváte chutnat u těch svých sobotních obědek. A kdo ještě nebaštíte, tak dobrou chuť i tak. Každopádně pokračujeme ve skvělé muzice, před námi Beyoncé, If I Were a Boy, anebo Pharrell Williams a Happy. A já jsem dneska happy, jak dva grepy se říká, že? Tak hezké sobotní odpolko.
5: Hitrádio Zlín.

0: But you're just a boy.
1: Hezké sobotní odpoledne, máme tady pro vás skvělý tip, takzvaně super tip pro Českou republiku, protože jedna z hospod v hlavním irském městě Dublinu přišla s takovou unikátní akcí. Svým návštěvníkům nabídla

0: vyspat. No a samozřejmě to funguje, že jo, co si budem, do půl kilometru od restaurace nenajdete žádný čurbec, což je naprosto skvělý. Akorát si to nedovedu představit, jak by to vlastně fungovalo tady u nás v české zemi milovníku piva. Tady by prostě dobrý štamgast pro smítko i přes plot skočil. No ne? Teď už další muzika, hezkou sobotu.
1: Hit Radio Zlín.

0: důležité připomenout, abyste nezapomněli, že od pondělí ve snídani šampionů s Míšou a Jasmin zase soutěžíme o dovolenou s Invií za 40 000 korun. A to je hezká dovča. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle a to je úplně všechno. Tak já vám držím pěsti, ať máte to štěstí.
1: Hit Radio Zlín.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Go, go, go, gorila!
8: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorila.cz

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: naprostý nesmysl. Si to tady na netu kontroluju a koukám, že byste měli stejný úspěch, kdybyste si před jedem lehli, žraloka vysáli a medvěda udeřili do čumáku, ne? Radši si vezměte mobil, zeptejte se AI, ta ví, co vždycky dělat. To bude kolikrát bezpečnější, takže pokud vám teda žralok dá alespoň tu minutku, že jo, co si budem. Teď už další muzika. Hezké odpoledne.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.

0: Hit Radio v plném proudu, hezké sobotní odpoledne. Já se s vámi pro dnešní den loučím, byla s vámi Leona Děnděš, těším se zase zítra v 7 hodin ráno a vy pokud možno užívejte si toho dne. Měli jsme skvělé ráno, dopoledne, částečně i odpoledne a budeme neskutečně rádi, když s námi zůstanete dál. Skvělá muzika, dobrá nálada, co víc si přát. Tak zítra v 7 hodin ráno na značkách. Čau.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete selské cigáro, ideální na grill za skvělých 109 korun. Kuřecí stejky chlazené, kilo za výtečných 99 korun. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Čau, tak co, už plánuji vaši ten výlet?
5: Já ho už naplánovala.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
4: Prosím, posadíme naše do restaurace.
5: A budem řádit.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz
7: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
8: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
7: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: Tiskru levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici Radhoštská v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku se aktuálně teď šetří nehoda dvou osobních vozidel. Policie je na místě, vy místem projedete, ale se zvýšenou opatrností. A v ulici třídy Tomáše Bati v Otrokovicích kolem hospůdky u Zvonka směr Štěrkoviště ještě dále. Pozor, tam probíhají veslařské závody otrokovické sprinty v Otrokovicích. Tak počítejte samozřejmě s omezením. Další omezení v ulicích Brodská, Hlucká při průjezdu Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku. Klasická velmi oblíbená slavnostní událost jízda králů. Tak a s tím samozřejmě spousta řada omezení. V ulicích Meziříčská, Podplatany, Slušovice, Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku, tam je zase lidová zábava. V délce asi 2 kilometrů počítejte s omezením a dny města Holešov vás omezí v ulicích Partizánská, náměstí FX Richtra, Zámecká, Holejka, Střelnice v Holešově na Kroměřížsku. Takže, jak sami slyšíte, akce žijí tady u nás ve Zlínském kraji. Pokud vás mám na cestách, buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Lednice Liebherr s plnou 10letou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně zítra místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů anebo rozvodnění menších toků. Po několika desítkách minut byl dnes dopoledne obnovený provoz na mezinárodním letišti v Mnichově, který byl přerušený kvůli dronu. Podezřelý letící objekt zpozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřeny obě ranveje. Do pátrání po dronu se zapojily i helikoptéry. Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota, složená z literárních odborníků, Kaprálovou vybrala ze 14 nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
3: I dnes samozřejmě pokračují další boje na hokejovém mistrovství světa, bohužel bez účasti České republiky. Odpoledne změří síly domácí Švýcaři s překvapením turnaje Nory. Domácí zatím turnajem proplouvají bez zaváhání. Ve skupině neztratili ani jediný bod a i ve čtvrtfinále předvedli přesvědčivý výkon, když postoupili přes Švédy. Norové jsou naopak v semifinále mistrovství světa vůbec poprvé v historii. Přestože budou v utkání jasným outsiderem, i oni jsou dosud v šampionátu úspěšní. Zápas začíná v 15:20.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
5: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
6: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
5: www.elektrološák.cz.
7: Krásné sobotní odpoledne, ještě nám sluníčko u nás ve Zlínském kraji, sem tam dává šanci, ale většinou už pak má být slabý déšť a 19 stupňů k tomu.
1: Hit Radio Zlín.
7: Sobotní odpoledne je ten krásný čas, kdy už nemusíme spěchat a ještě nemusíme vůbec myslet na pondělí, tak si ho užijte naplno, pokud jste na výletě, přejeme šťastnou cestu, pokud odpočíváte doma, ať vás nikdo neruší a pokud právě uklízíte, tak vězte, že prach tu bude i příští týden, takže na pohodičku. Teď si raději užijte muziku na Hit Radio Zlín. Jsem Monča a posílám jeden úžasný prázdninový hit Khaled.

ale prosbu o pomoc při pátrání. Policisté hledají 14-letého chlapce, který dnes odešel z krizového a poradenského centra na Mlacové ve Zlíně a dosud se nevrátil. Může působit mladším dojmem. Je vysoký asi 146 cm, váží přibližně 34 kg, má delší tmavé vlasy po ramena. Na sobě měl bílo-černou kšiltovku, šedé tepláky, modrou mikinu s bílými rukávy a kolem krku barevné korálky. Pokud jste ho dnes zahlédli, nebo máte jakoukoliv informaci o něm nebo o tom, kde by se mohl nacházet, kontaktujte prosím policii České republiky na lince 158 a městskou policii na čísle 156. Děkujeme všem za pomoc a sdílení informací. Věříme, že se chlapec najde, podaří se co nejdříve najít a že se v pořádku vrátí do bezpečí ke svým blízkým. Každá informace může pomoci a děkujeme, že nejste lhostejní.

0: beautiful things that I've got.
1: Fajn sobotní odpoledne, jsme Hit Radio Zlín a dnes mám taky jeden tip pro všechny milovníky psů a dobrých skutků. Pokud budete ve Zlíně nebo se k nám chystáte třeba na filmový festival, zastavte se na tržišti pod Kaštany. Najdete tam úžasnou smečku z Knihánkova, partu lidí s obrovským srdíčkem, která pomáhá starým, nemocným a opuštěným pejskům. A nejsou to jen prázdná slova. Právě díky nim mají pejsci, na které už mnozí zapomněli, znovu domov, péči, lásku a často i několik krásných let života navíc. Můžete se zastavit na kus řeči, dozvědět se příběhy těchto psích hrdinů, přispět na jejich péči, nebo třeba jen podpořit lidi, kteří svůj volný čas věnují pomoci těm, kteří se sami ozvat neumí. Jak jsou úžasní a jak své poslání dělají opravdu srdcem, můžete zjistit i na jejich sociálních stránkách. Smečka z Knihánkova, domov důchodců pro pejsky. A víte co? Někdy stačí opravdu málo, pár korun, pohlazení, milé slovo nebo sdílení, protože každá pomoc má smysl veliký. Tak dnes ve Zlíně pod Kaštany budou rádi, když přijdete podpořit dobrou věc a my budeme rádi s nimi. Těší se na vás až do 16. hodiny. No a pokud tě ladíte své Hit Radio Zlín, tak teď to tady rozproudí Blondětá dračice. Anastasia, hrajeme hity.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
4: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: www.konceptu.cz.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Hit Radio. Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

33, Zlín, film festival jede naplno a ani dnes se rozhodně nikdo nudit nebude. Pokud patříte mezi milovníky českých filmových klasik, můžete si připomenout legendární Dívku na koštěti a pozor, nebude chybět ani beseda s Petrou Černockou, s Janem Krausem, takže šance potkat Saxanu je dnes ve Zlíně výrazně vyšší než potkat jednorožce. Dorazí taky zahraniční hvězdy, irský film Trade přijede u představit samotní tvůrci, no a živo bude i ve Zlín Fest zóně v Sadu Svobody, čekají vás tam besedy, mladé herecké hvězdy, filmaři i spousta další zábavy. Zkrátka u nás ve Zlíně to dnes žije filmem na každém kroku, ať už máte rádi pohádky, komedie nebo fantasy, dnes si tam najde svůj příběh opravdu každý. Takže pokud náhodou přemýšlíte, myslím, že plán je jasný. Život je krásný, kapela Krištof, hrajeme jen hity. Fajn sobotu s námi, jsme Hit Radio Zlín.

0: sobotu a krásné sobotní odpoledne posílá i Janča Sotrkovic celé rodině na zahradu. Janička je v práci, prý ať se nikdo nevyhýbá práci, protože buštice sami neopékají a k tomu všem přejí pohodový víkend. Janinko, díky moc. Pozdrav míří i od Petra ze Zlína jeho manželce Marušce. Děkuje jí za to, že s ním vydrží a drží to už tolik let a vzkazuje, že jí má moc rád, i když občas tvrdí opak, hlavně při skládání nábytku z obchodního domu. Díky Peti. Jeden milý pozdrav taky od babičky Alenky pro všechna vnoučata. Vzkazuje, že koláče už jsou na stole, limonáda vychlazená a kdo přijde první, ten si vybere ten největší kousek. Moc ráda vás poslouchám. Alenko, děkujeme. No a pozdrav posílá taky Martin všem, kteří jsou dnes v práci. Vzkazuje, že víkend uteče rychleji s dobrou náladou a s Hitrádiem Zlín v rádiu s Mončou za mikrofonem. Marti, děkujeme opravdu, že jste s námi, že jste si udělali čas, klidně mi pište, kde vám dneska děláme parťáka. Číslo do našeho WhatsAppu 6113 1305.
1: Hitrádio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hitrádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rockfest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rockfest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Bateman Radleton, Don't Worry. Hrajeme hity roztančený nejen Zlín, ale celý Zlínský kraj. Díky vlnám Hit Rádia Zlín. Pojďme na aktuální servis. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici 3D Tomáše Batě v Otrokovicích. Je tam sportovní akce otrokovické sprinty v Otrokovicích, veslařské závody. Počítejte proto s řadou omezení. Frčí to od firmy Hardpress, hospůdka u Zvonu, u Dvou hrochů a dále a dále. Jinak v ulicích Brodská, Hlucká při průjezdu Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku, tam je zase akce Jízda králů. Místem samozřejmě projedete, ale se zvýšenou opatrností, ale počítejte s řadou omezení. Další omezení na vás číhají v ulicích Meziříčská, Podplatany, Sušilová v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Tam jsou lidé na vozovce, Bystřice žije, akce taky velice oblíbená. Další akce v ulicích Partizánská, náměstí FX, Richtry, Zámecký, Holejka, Střelnice v Holešově. Tam probíhají dny města Holešov. No a festival vín ze Slovácka v ulicích Nádražní, Kolárova, Stojanova, Svatováclavská, Hradební, Poštovní, Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti v délce asi 1 kilometru také řada omezení. Tak dávejte na sebe pozor, pokud víte víc, budu ráda, vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 14 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Při zahájení programu aviatické pouti v Hradci Králové se zranili dva parašutisté z výsadkové jednotky s Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu Kasa. Seskok totiž komplikoval silnější boční vítr. Okolnosti události se stále vyšetřují. Průměrná mzda v soukromém sektoru v tuzemsku opět rostla. Meziročně se zvýšila o 9% na 48 900 67 korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ve srovnání zemí Vyšegrádské skupiny jsou české mzdy druhé nejvyšší po Polsku. Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se dnes při Zdislavské pouti vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí, včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Hvězda Los Angeles Lakers Luka Doncic se stal spolumajitelem italského basketbalového klubu Vanoli Cremona. Účastníka nejvyšší soutěže noví vlastníci přestěhují před příští sezónou do Říma. Později s ním chtějí hrát v plánované evropské divizi NBA.
10: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
10: www.elektrološák.cz.
0: Jak se dívám na počasí u nás ve Zlínském kraji, nám to krásně poskočilo, i 21 a dokonce i sluníčko. No, sobotní odpoledne polojasno, to je jako, úplně se musím smát, protože celou dobu rosničky do nás šoupaly zataženo, deštivo, držte si kabáty, vidíte, všecko je jinak. No, každopádně podle neděle a podle rosniček předpovědi na neděli má být polojasno a 25 stupňů, ale víte, jak to chodí? Prostě probudíme se, dali pánbu a uvidíme.
7: Hit Radio Zlín.
0: 3:14, krásnou sobotu vám přeji. Za chviličku samozřejmě příval skvělé muziky. David Guetta, Linkin Park nebo Leony, klidně mi písněte do našeho WhatsAppu na číslo 6113 1305, kde vás mám, kde jste s námi, kde vám děláme parťáka. Já jsem Monča, volume doprava a jde se tančit. Je tu víkend a filmáč k tomu.

Hezká divočina, Linkin Park, ano přátelé, někdy divočíme i na cestách a snížit nehodovost na silnicích, to zní trošku jako novoroční předsevzetí, které samozřejmě vydrží do 2. ledna, ale v Otrokovicích to fakt myslí vážně. Do roku 2030 chtějí mít bezpečnější dopravu pro všechny. A ne, není v plánu zakázat auta ani poslat všechny řidiče na převýchovu, i když, kdyby někdo konečně naučil část motoristů používat blinker, to mně se dneska dělo pod Mlacovou. Hej, jela jsem za takovým nějakým týpkem, vím, že řídil muž a normálně zabočoval, já jsem si říkala, asi má rozbitý blinker. Vždycky jsem odhadovala, jo, kam jako pojede, bylo to napínavé, hele. Město se chce zaměřit hlavně na ochranu chodců a cyklistů, sklidnění dopravy samozřejmě v obytných zónách a bezpečnější pohyb tam, kde se denně pohybují děti, seniori i všichni ostatní. Takže držíme palce, ať to vyjde, protože bezpečnější silnice jsou jedna z mála věcí, na které se shodnou řidiči, cyklisti i chodci. Aspoň teda většinou.

0: rybníček nejoblíbenějších dětských jmen a po 13 letech máme změnu na prvním místě. Elišku totiž vystřídala Viktorie. Vítězství. U kluků je ale všechno při starém. Jakub vede už od roku 2011. A ještě jedna zajímavost. Loni se v Česku narodilo nejméně dětí od doby, kdy se tyhle statistiky sledují. Za to na dětských hřištích bude pořád dost Jakubů, Viktorií a nejspíš i pár Elišek navíc. Takže znovu, pokud jste v očekávání, děkujeme a hodně zdraví a štěstí. Za chviličku Kid Laroi a taky Tina Rytmus, jejich velmi oblíbený hit Příběh.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: Tisku levně.cz.
0: Náplně hned.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Skvělá Miley Cyrus, novná hit Radio Zlín. Přátelé, léto se blíží a s nimi období, kdy si člověk dobrovolně lehne na rozpálený beton, namaže se vůní kokosového oleje a tváří se, že je na Maledivách, i když je u nás ve Zlínském kraji. Máme ale dobrou zprávu pro všechny milovníky koupání, slunění a hranolků servírovaných v plastové misce přímo u bazénu. Před letní sezónou se totiž otevřou opravená koupaliště a na některých místech chystají i novinky. Třeba ve Valmezu i v Izovicích tam otevřou opravené koupaliště. Takže voda bude připravená, skluzavky natěšené a děti už pomalu trénují větu. Máme ještě 5 minut, hezky do modra a do barhánků. A přiznejme si, koupaliště mají svoje kouzlo, potkáte tam půlku známých, utratíte víc za občerstvení než za vstup a stejně odjíždíte spokojeni. Takže plavky oprášit, ručníky nachystat i těla, léto může klidně začít.

0: a Zlín Film Festival je v plném proudu a já mám radost, že si mezi všemi projekcemi, besedami a festivalovým programem najde chvilku i na nás. Holky, já tady budu mít nejkrásnějšího prince s hlubokýma očima. Josefa Trojana. Dnes po 16. hodině, takže co? Koukejte ladit.
1: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
7: Go, go, go, gorila.
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Zlepši si nálož.

0: So What ve 14.59. Jdeme na aktuální informace. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V ulici Třídy Tomáše Bati v Otrokovicích je to kolem Hospůdky u Zvona, Štěrkoviště a dál probíhají otrokovické sprinty, veslařské závody, s tím samozřejmě souvisí řada omezení. V ulicích Brodská, Hlucká při průjezdu Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku, tam je zase jízda Králů Vlčnov, s tím řada omezení. V ulicích Mezříčská, Podplatany, Sušilová, v Bystřici pod Hostinem na Kroměřížsku, tam je zase akcička Bystřice žije, lidé jsou na vozovce, řada omezením s tím souvisí. Dny města Holešova vás můžou pozdržet v ulicích Partizánská, náměstí FX Richtra, Zámecká, Holajka, Střelnice a v ulicích Nádražní, Kolárova, Stojanova, Svatováclavská, Hradební, Poštovní, Masarykovo náměstí, v Uherském Hradišti, tam to zase žije vínem, festival vín ze Slovácka. Tak i tam samozřejmě pevné nervy, oči na šťopkách a řada omezení. No a taky vaše dopravní info. Volejte na 800 511 611.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firmanazážitky.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
7: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. K novele poslanců opoziční TOP 09 by měl kabinet poslat zákonodárcům podle podkladů pro jeho pondělní schůzi záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice by podle vládních legislativců vyžadovalo důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. Až pětina žen má po 50 problémy se štítnou žlázou. Upozorňují na to lékaři. Nejčastějšími příčinami je kolísavá váha, únava a vypadávání vlasů. Připomeneme, že poruchy štítné žlázy se vyskytují u žen 8x častěji než u mužů. Jihomoravský kraj a Vysočina nemají jistých 12 miliard korun od státu jako kompenzaci dopadů stavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku. Vláda Andreje Babiše chce toto rozhodnutí bývalého kabinetu Petra Fialy nechat prověřit.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
0: Jak pak je dnes u nás doma? No, je to zvláštní, ale předpověď říká zataženo déšť a 22. Já se dívám z okna tady u nás na Mlacové ve Zlíně, slunce a 24. Takže záleží asi, kde jste, přátelé. Jinak zítra podle našich rozníček velice vtipných, polojasno, sem tam oblačno a 24 stupňů. Ale jak bude? Kdo si počká, ten se dočká.
5: Hit Radio Zlín.
0: No a pokud čekáte na úžasnou muziku, ladíte správně. Pokud jste nás naladili právě teď, volume doprava, jsme vaše topka, Hit Radio Zlín. Za chviličku Lady Gaga, úžasná zpěvačka, skvělá herečka, prostě taková multifunkční žena. Za chviličku taky One Republic, Tereza Mašková, prostě pro každého něco, něco ze světa i něco od nás.

ani o to, že by řidič zapomněl třeba kudy jet. Centrem města poběží festivalový půlmaraton a spolu s běžci se do pohybu dají i změny v dopravě, jak jinak. Některé autobusové linky pojedou objížďkou, jiné budou zkrácené a některé zastávky si dají na chvíli sportovní pauzu. Jinými slovy, pokud pojedete MHD, vyplatí se předem mrknout na jízdní řády, protože kdo ví, kam dojedete. Cesta, kterou běžně zvládnete v klidu a bez přemýšlení, by se totiž mohla proměnit v malé dopravní dobrodružství. A nebo můžete čekat na svůj spoj a obroste vás mech. Na druhou stranu, běžci mají svůj velký den jen jednou za rok, takže my budeme tolerantní, tak jim držme palce, pěsti a doběhnou do cíle a my ostatní si v neděli přibalme hlavně trochu trpělivosti. Ta se bude hodit skoro stejně jako běžecké boty. A tady máme další skvělý hit. A je náš. Tereza Mašková, Marek Lambo.

0: Krásné slunečné odpoledne, aspoň u nás tady na Mlacové ve Zlíně. Přátelé, kamarádi, ruku na srdce, v mém případě ruku na špek. Blíží se léto. Co vy a figura? Jak to máte? Jak to jako máte? Hubnete, trápíte se, nejíte, přerusovaný půst, nebojíte, nebo se moříte někde prostě v gymu a tak dále. Podívejte se, uklidníme se. Jo, uklidníme se všichni, protože mě ty sociální sítě fakt jako hej, to je sranda, jo. To otevřete cokoliv, ať jsou to celebrity, rádoby celebrity, nebo my normální lidé, tak všichni jako dokonalí. Ne. Hele, já mám dvě hesla. Nevejdu se do plavek, ale do moře ano. A hlavně, desert možná nevyřeší moje problémy, ale na rozdíl od salátu se aspoň snaží.
1: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
2: Já ho už naplánovala.
3: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
1: Prostě posadíme naše do restaurace
2: a budem řádit.
3: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
4: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
5: selské cigáro, ideální na grill za skvělých 109 korun. Kuřecí stejky chlazené, kilo za výtečných 99 korun.
4: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

15.31, stále jste našimi parťáky, Vlny Hit Rádia Zlín, krásnou sobotu. A teď trošičku na vážnější téma. Když se řekne domov, tak většina z nás si představí místo, kam se po náročném dni rádi vracíme. Místo, kde se cítíme v bezpečí, kde nás někdo čeká a kde víme, že někam patříme. Jenže ne každé dítě má takové štěstí. A právě proto teď Zlínský kraj hledá nové pěstouny. Nejvíc

0: začíná úplně obyčejnými věcmi. Večeří u jednoho stolu, povzbuzením po těžkém dni nebo větou jsme rádi, že tě máme. Pěstounství není pro každého, ale možná je právě mezi námi někdo, kdo může dát dítěti to nejcennější a pocit, že na světě není samo. A to je dar, který se nedá vyčíslit vůbec ničím. Pojďme zpátky za muzikou.
1: Za divočíma.
0: No a samozřejmě s tím nejlepším divokým Billem. Plakala.

0: Je to ikona. Někdo říká nestárnoucí Madonna. Novelná Hitrádia Zlín. Přátelé, ruku hore, máte pocit, že potřebujete dovolenou? Gratuluji, nejste v tom sami. Ve snídení šampionů hrajeme o dovolenou za 40 000 korun. A to už není víkend na chalupě, ale pořádný útěk od povinností. Chcete vědět, jak tu dovču získat? Je to jednoduché. Mrkněte se na náš web hitradiazlin.cz a já posílám Bruno Marse.
1: Hitradio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hitradio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chlapík, co voní dovolenou a sluncem. Alvaro Soler, je čas na aktuální informace. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v ulici třídy Tomáše Bati v Otrokovicích, je to kolem hospůdky u Zvona, Štěrkoviště a dál, probíhají veslařské závody Otrokovické sprinty v Otrokovicích. V ulicích Brodská, Hlucká při průjezdu Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku velmi oblíbená jízda králu Vlčnov, místem projedete ale se zvýšenou opatrností, je tam také řada omezení. V ulicích Meziříčská, Podplatany, Sušilova, v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, tam zase frčí akce Lidová zábava Bystřice žije. A že to tam žije, to je samozřejmě úplně skvělé, ale bacha pro vás motoristy, v délce asi 2 kilometrů je tam řada omezení. V ulicích Partizánská, náměstí FX Richta, Zámecká, Holajka, Střelnice v Holešově, tam jsou zase dny města Holešov, takže počítejte s omezením. V ulicích Nádražní, Kola, Kolárova, Stojanova, Svatováclavská, Hradební, Poštovní, Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti. Tam se zase bumbá, je tam festival vín ze Slovácka, s tím souvisí řada omezení. Dávejte prosím na sebe velký pozor, pokud vás mám na cestách za volantem. A pokud víte víc, budu moc ráda. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Lednice Liebherr s plnou 10letou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko litr s apkou za 8,90. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
4: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Největším favoritem blížícího se fotbalového mistrovství světa je Španělsko před Francií, Argentinou a Brazílií. Model americké banky, který se opírá o historické výkony či údaje o žebříčkovém postavení týmů, dává španělským fotbalistům 26% šanci na zisk titulu. Připomeneme, že finálový turnaj se uskuteční ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě od 11. června do 19. července. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů anebo rozvodnění menších toků. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
7: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
6: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenista Jakub Menšík zabojuje zítra na Roland Garros o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na Antukových dvorcích v Paříži na nasazenou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Hrát by se mělo od 16 hodin.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
0: Jak pak je dnes u nás doma? Dnešek se nám dost mění, takový apríl na konci května, venku mraky, někde slunce a teploty od 22 do 25. Romča ze Vsetina hlásí slunce a 21. No a co, noc na to, ta má být jasná, skoro jasná až polojasná, s teplotami 11 až 8 a neděle, ta pak nabídne sluníčko, polojasno, mraky a 25. Takže si vyberte.
5: Hit Radio Zlín.
0: Krásné odpoledne, za malou chvíli vás čeká opravdu výjimečný host, mladý, talentovaný herec, kterého znáte z filmů, seriálu i pohádek a přiznejme si to, pro mnohé divačky taky jeden z nejkrásnějších princů současnosti s očima, ve kterých by se dalo ztratit na celé odpoledne, holky. Na Zlín Film Festival dorazil Josef Trojan a už za chvíli ho na Hit Radio Zlín pořádně vyspovídáme. Zůstaňte s námi.

0: Krásné sobotní odpoledne. Zlín Film Festival je místem, kde se každý rok potkávají filmy, emoce, inspirativní lidé a také zajímaví hosté. A jednoho takového mám právě teď před sebou. Mladého, charismatického herce, kterého můžeme vidět na filmovém plátně, televizních obrazovkách, divadelních prknech a který si svými rolemi získává stále více fanoušků. Mým dnešním vzácným hostem je Josef Trojan. Josefe, moc tě vítám na Hit Rádiu Zlín.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Zlínský filmový festival je hlavně o dětech a mladých lidech. Jaké filmy formovaly právě tebe, když ti bylo třeba 10 nebo 15?
1: Já nevím, jestli formovaly, ale vlastně asi se dá říct, že formovaly. Ani jsem si to tehdy neuvědomoval, ale naše rodiče často sázeli na takovou českou klasiku. Takže, protože my jsme jako pohádková velmoc a obecně velmoc filmů pro mladiství nebo dospívající, takže tam byli Páni kluci, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny, Adží duchové, a pak jsem tak jako plynule přešel do dalších českých klenotů, do Formana, do pana Menzel a tak.
0: Mm-hmm. Vzpomeneš si na první film, který jsi viděl v kině a jako dostal tě, že wow?
1: No, já si vzpomenu na první film a ten mě vlastně dostal a byl to Harry Potter druhý díl, takže Tajemná komnata. Mm-hmm. A to mě dostalo a od té doby jsem věrnej a velký fanoušek Harryho Pottera.
0: A čím to bylo? Čím si jako? Tím magickým světem?
1: Já si myslím, že těma mladýma lidma, no, že vždycky, když já to vidím i u svých mladších bráchů, protože já mám dva mladší bráchy, tak já to u nich vidím, že to je vlastně nemlich to samý, že v moment, kdy je to nějaký film nebo seriál, který se jako soustředí na mladý lidi a je tak jako autenticky odvyprávěný, tak k tomu člověk tak snáze přilne. Tak to se mi stalo i s Harry Potterem a ten svět mě asi fascinoval. A je to zajímavý, protože nejsem úplně jako fanoušek fantasy, spíš nějaký jako realismus, ale tohle mě nějak jako uhranulo úplně. No.
0: A byl nějaký okamžik, kdy jsi řekl, jo, herectví je opravdu moje cesta, to je prostě po ní jdu a chci?
1: Já obecně tyhle okamžiky, takový ty wow efekty v životě nemám, nebo si je nepamatuju. Já mám docela jako mizernou paměť na dětství, takže to já si nepamatuju, ale vím, že mě nejvíc formovalo Davidský divadlo, který táta spolu zakládal. A já si pamatuju, že když jsem tam začal chodit, to mi mohlo být třeba 11-12, tak vždycky, když se zhasly světla a začalo se hrát, tak nejdřív mě to jenom fascinovalo a přišlo mi to impozantní. A pak s postupem času jsem si uvědomil, že nechci jako na tom participovat jenom jako divák, ale že mám touhu vždycky vyskočit z toho sedadla, z té sedačky a vletět k ním na jeviště a hrát s nima. No. Tak tam já jsem si začal uvědomovat, že se mnou není něco v pořádku a od té doby ta touha jenom sílila a pak jsem to prostě musel sám vyzkoušet, jestli je to pravý ořechový.
0: A nebo naopak je to úplně v pořádku, že?
1: Tak samozřejmě, to já se dělám srandu.
0: Tak já vím. Josefe, co je na herectví mnohem těžší, než si lidé myslí?
1: Tak těch věcí je asi spoustu. Já nevím, co si lidi myslí takhle, tak to je vždycky jako náročný trochu o tomhle mluvit, ale občas se setkávám s tím, že to je taková nepřetržitá dovolená a že v podstatě takový ty jako vavříny a ta sláva třeba jako potenciálně pak, když přijde, takže to je vlastně něco, co si člověk užívá, a to neznám jako nikoho, kdo by si to užíval, možná nějaký lidi, kteří opravdu jsou jako v popředí českého showbiznisu, což je něco jiného trošku než jako herectví, takový bych řekl, tak tam si myslím, že to je něco jiného, ale myslím si, že to je tohle, ta ztráta té anonymity, ono to zní takhle jako na papíře, nebo když to takhle řeknu, tak to zní tak jako ledabile, jo, ale opravdu to je něco, co vám zasáhne do toho života a v moment, kdy v té práci pokračujete, tak už to je jako nevratná změna v podstatě, no, ale tak zase jako nebortí se svět, děláme to, co milujeme a přináší to sebou stejně jako každá práce přináší sebou zkrátka nějaký úskalí, no, tak pár jich tam je. Já myslím si taky ještě, že no, pracovat s těma emocema neustále každý den, a když člověk třeba dělá ještě divadlo, tak neustále vlastně střídat ty polohy, ty postavy a tak, tak to je to v podstatě, ta hlava neví, že vy to hrajete, tak vy vystavujete neustále jako nějakým situacím, které vlastně nejsou vaše, tak pak jste taky možná trošku odosobněný od sebe a hledáte se zase a znova.
0: A co tě na něm pořád baví, na tom herectví i po těch letech?
1: No to, že to nikdy není stejný, že neustále se mění jako lidi, neustále se mění parta, se kterou zkouším inscenaci nebo točím film, seriál, nový témata, jo, stejně jako prostě jako to, jak v životě, tam nikdy není nic stejný, každý den je jiný, byť třeba jenom o pár centimetrů, ale tady opravdu jako to je vždycky všechno jinak, jako samozřejmě pak čím člověk víc hraje, tak ty lidi z toho štábu a kameramani a kluci od kamer a od zvuku a od světel, tak už se jako navzájem znáte, protože ten rybníček je malej, tak se zase člověk vrací k takový druhý jako rodině, ale to, že neustále můžeme vyprávět nový příběhy a to, že neustále se můžu učit o nějakým lidským osudu, ať už reálným nebo smyšleným a jako tenhle ten fakt toho, že zkrátka já se asi fakt v té práci nikdy nebudu nudit a jestli jo, tak dělám něco jako sakramensky špatně, protože ta práce opravdu není nudná.
0: Tolik náš vzácný host Josef Trojan. Za chviličku budeme pokračovat. Jsme Hit Radio Zlín, parádní sobotu s námi.

0: Krásné sobotní odpoledne, zítra Rádia Zlín. Náš Zlín právě žije filmem, dětskými sny, příběhy a setkáváními. No a já mám velkou radost, že naše pozvání přijal mladý a velmi talentovaný herec, kterého diváci znají z filmů, seriálu i divadelních prken. Přestože nese známé herecké příjmení, jde už dávno svou vlastní cestou. Mým dnešním milým hostem na Zlín Film Festivalu je Josef Trojan. Josefe, vítej u nás a děkuji, že jsi na nás udělal čas.
1: Děkuji, já děkuji.
0: Příjmení Trojan v Česku každý zná. Kdy jsi poprvé pocítil, že ti může otevírat dveře, ale zároveň na tebe klást větší, možná někdy největší očekávání?
1: Já jsem si to začal uvědomovat asi později, až když člověk je k sobě tak upřímnější s postupem let, že jsem si uvědomil, že mi to zkrátka minimálně na začátku kariéry určitě otevřelo oči. Otevřelo dveře, pardon. Oči taky, do jistý míry. Takže to si tak člověk uvědomuje zpětně, že tohle se děje, že ta protekce zkrátka má svoje výhody. A pak vždycky záleží, jako co s ní uděláte, no, jestli jako si jenom necháváte otevírat neustále dveře a nic nebudete dělat, tak ona vám to taky rychle dojde, tohle z toho štěstí, který vám přišlo do života. Tak jsem se vždycky snažil všechno dělat a furt se snažím jako v té práci, v životě nějak dělat ty věci tak, abych já se za sebe nemusel stydět a pak samozřejmě, aby se za mě rodiče nemuseli stydět. Takže tak, no a pak ty očekávání, tak to je tak jako celý život, no to, ale to je jako přirozená lidská vlastnost podle mě, že vždycky, když je takhle nějaký následovník nějakého rodu a je úplně jedno, v jaký profesi to je, tak podle mě vždycky to okolí jeho, tak nebo ta společnost, ve které se pohybuje, tak zkrátka má trošku možná nějaký jako, i třeba být jako podvědomý, ale přece jenom očekávání.
0: Mm-hmm. Máš pocit, že už dneska tě lidé vnímají jako Josefa Trojana a nejen jako syna Ivana Trojana?
1: No já doufám, že jo, ale to já nevím, jak mě vnímají lidi, to bychom se museli zeptat lidu. Mm-hmm. Tak můžeme se tady zeptat našich posluchačů, ať vám někam napíšou pak, jak mě vnímají. Nebo možná radši nepíšou, jak mě vnímají.
0: Jaký jsi byl jako teenager? Byl bys sám se sebou kamarád, kdyby jsi se potkal?
1: Ježiš, doufám, že ne.
0: Doufám, že ne.
1: Ne, já jsem byl průserář a nebyl jsem podle mě moc dobrý kamarád taky. Ale jako nebyl jsem nějaký šikanátor nebo tak, ale no já jsem byl takový frace hrozně dlouho, měl jsem těžkou pubertu, takže zlobil jsem hrozně a i přesto, že jsem vždycky měl jako docela dost kamarádů kolem sebe, tak nevím do jaký míry jsem já vlastně pro ně byl tím kamarádem, no, ale to já si nechci vylejovat srdce, tady to už je hrozně dávno a od té doby jsem snad ušel nějakou cestu i v tomhle ohledu.
0: Co by dnešní Josef Trojan vzkázal 15-letému Josefovi?
1: No, často se mě na to lidi ptají, na tuhle otázku, a já se vždycky snažím něco vymyslet a vždycky stejně skončím u toho, že já bych mu asi nevzkázal nic, protože já bych mu nechtěl vůbec zasahovat do toho života. Ten život je nějaký vývoj a patří k němu jako úspěchy, ale i pády, a štěstí, chyby, láska, zlomený srdce, všechno k tomu patří a všechno to směřuje k tomu, abyste dneska byli tím, kým jste. Takže já bych mu vlastně neřekl nic, já bych ho možná jenom tak pohladil, ale já jsem pohlazení dostával dost doma, takže ani toho jsem neměl podle mě nedostatek.
0: Mm-hmm. A když si představíš, že si tenhle rozhovor za 10 let pustíš, co bys chtěl, aby se ti do té doby splnilo?
1: No 10 let, jako tím, že už je mi 25, tak za 10 let už bych opravdu chtěl mít rodinu. Mm-hmm. Myslel jsem si, že už by to pomalinku mohlo být touhle dobou, ale zkrátka bohužel ještě jsem žádnou princeznu z věže nezachránil, takže na to ještě čekám. A tak to je asi všechno, aby všichni kolem mě, rodina, kamarádi byli zdraví, aby se jim dařilo a aby se i mně dařilo, abych já byl zdravý a pokud možno šťastný a v klidu.
0: Tak to mě úplně tak nahrálo na otázku, co by si, Josefe, jaká by měla být ta tvoje žena s velkým žet, ta vyvolená?
1: Ty jo, a těsní sranda hlavně. Mm-hmm. Já vlastně už dávno nemám nějaký jako nároky na vzhled, ačkoliv samozřejmě musíme se sami sobě jako líbit, ale ani už jako nepotřebuji nějaký společný zájmy, to se vždycky dá jako, jo, když tam je to pouto, když tam je ten cit, tak ono jako spoustu jiných věcí pak je úplně jako podřadných. Jako, ale ta sranda prostě se naučit nedá podle mě, takže smysl pro humor je pro mě hrozně důležitý, protože já se chci v životě smát a když třeba budeme brečet, tak abychom se pak mohli zase smát.
0: No a na závěr, co o tobě lidé většinou vůbec nevědí, ale překvapilo by je to?
1: No vzhledem k tomu, že vypadám jako takový tintítko, tak podle mě by je překvapilo třeba kolik zvedám v posilovně za váhy, že mám páru zkrátka.
0: Takže svou ženu snů můžeš přenést přes práh úplně
1: přesně
0: v pohodě.
1: Můžu.
0: Tolik vzácný host, Josef Trojan. Josef, já jsem strašně moc ráda, že jsi udělal ve svém nabitém programu na nás čas. A prosím tě, dneska tě můžou třeba případné faninky a tvé ženy snu, kde potkati?
1: Jejde, mane, no já jdu na zahradní slavnost.
0: Holky, takže rychle tam.
1: No, já nevím, jestli to není na pozvání, ale...
0: tak rychle k plotu.
1: Tak možná k plotu a volejte, ale ne, já tak jako tady trajdám po Zlíně, jak to mám ve zvyku, takže já tak jako všude, pokud možno chodím pěšo a velmi často jsem v parku, tak jenom rozkydlej, takže tam mě někdo pojďte sebrat.
0: To je krásný. Josefe, díky a nádhernou sobotu přejem.
1: Taky děkuju a zdravím všechny posluchače Hit Radio.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz
4: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
5: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
6: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
5: Souhlasím.
7: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Petra Bedingtona, Linkin Park, 16.38. Přátelé, kamarádi, dnes byl mým milým hostem na Zlín Film Festivalu u nás v Hit Radio Zlín skvělý herec Josef Trojan. Pokud jste naše povídání nestihli, nebo si ho chcete poslechnout ještě jednou, nemusíte smutnit, už za malou chviličku ho najdete v podcastech na našem webu, tak se k němu můžete vrátit kdykoliv a v klidu si užít celý rozhovor. A teď už zpátky k muzice, což takhle dát si Syndla X. Well.

0: Přátelé, už se dneska zalévali a nemyslím sebe zevnitř, ale květiny. Dnes je totiž den zalévání květin a možná si říkáte, že na to přece žádný speciální den nepotřebujeme. Jenže ruku na srdce, kolikrát jsme šli kolem květiny a ona už na nás skoro volala o pomoc. U mě se to stávalo vlastně pořád. Jako, když jsem je zalila, tak si říkali, Moni, už jsme v nebi. A teprve teď? Teprve tento rok se mi daří, ale jenom mezi námi děvčaty, jo. Květiny toho vlastně nechtějí moc, trochu světla, trochu vody a občas si jich všimnout a za to nám vrací barvy, vůni a pocit, že je doma prostě o něco útulnění. Tak na ně nezapomeňte.
1: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
2: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
9: Go, go, go, gorila.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

16.58, stále vás sledí to nejlepší vlny Hit Rádia Zlín. A ne jenom, že se necháváme unášet skvělou muzikou, my do vás dáváme i aktuální informace. Naše první zastávka klasika na našich cestách. Nejlepší dopravní servise na východě Moravy v ulici Třídy Tomáše Batě v Otrokovicích. Probíhají tam otrokovické sprinty, počítejte tedy s řadou omezení v ulicích Brodská, Hlucká při průjezdu Vlčnovem. Tam je zase velmi oblíbená akce Jízda králu Vlčnov, takže oči na Šťopkách. V ulicích Mezříčská, Podplatany, Sušilova, v Bystřici pod Hostinem na Kroměřížsku. Tam jsou lidé na vozovce, tam to zase žije. Bystřice žije 2026, s tím souvisí řada omezení. V ulicích Partizánská, náměstí, FX Richtra, Zámecká, Holejka, Střelnice v Holešově na Kroměřížsku.

0: probíhají dny města Holešova, s tím souvisí také řada omezení a v ulicích Nádražní, Kolárova, Stojanova, Svatováclavská, Hradební poštovní, Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti, tam zase Hradiště žije vínem, probíhá tam festival vín, tak počítejte také s řadou omezení, hlavně dávejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Hit Radio. Pamatujete na chvíli, když jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativního chaosu, protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
2: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.
1: On Air.
3: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Změny ve vládě zatím nejsou na programu dne. Řekl to premiér Andrej Babiš novinářům na dnešní akci úřadu vlády. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Média přitom spekulovala o změnách na pozicích šéfa rezortu obrany, kde sedí Jaromír Zuna, anebo ministra kultury Oty Klempíře. Tyto spekulace Babiš označil za nesmysl. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Gingserková z D-testu.
5: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
4: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, anebo je podvodník prodá více lidem najednou. Centrem ledových sportů na zimních olympijských hrách 2030 by mohl být Lyon. Francouzští pořadatelé ho zvažují jako náhradu za původně plánované Nice. Uvedli to po včerejším jednání. No a kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tasenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Václav Chaloupka podtrhl český úspěch druhým místem mezi muži. Zkompletovali tak medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na včerejší bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři.
6: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
7: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
6: www.elektrološák.cz.
0: Pojďme na počasí. U nás ve Zlínském kraji podle předpovědi deštivo zataženo. U nás na Mlacové slunce a 23 stupňů. Takže, přátelé, asi je to taková všeho chuťka zrovna tam, kde právě teď jste. Slabý dešť, někde sluníčko, někde mraky. Zítra to bude obdobné, akorát bez deště. Teploty 24 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Zlín.
0: Společně ruku v ruce hrdě. Vstupujeme do další hodinky, 3 minuty po 17. Já jsem Monča, po 17. Ano, moje hlasivky potřebují kafe, za chvíli to do sebe šupnu. Pokud taky potřebujete kafčo, pojďte do toho se mnou a společně si dáme skvělou muziku. Adam Lambert, Headway nebo Lucie.

Tak přátelé, a teď se společně na vlnách Hit Rádia Zlín vrátíme v čase do 80. 90. do doby, kdy se muzika nahrávala na kazety, telefon visel na zdi a největší tragédií bylo, když se páska zamotala do přehrávače. Kdo nezažil, nepochopí. Připravte se na pořádnou dávku nostalgie, vzpomínek a pecek, které ani po letech neztratily své kouzlo. Tady je hudební návrat do 80. let na Hit Rádiu Zlín. Hey, headway. What is

0: Pozor, pozor, v naší síni šampion, ty brdě, já už mám ten jazyk úplně unavený už. Moni, tak to kafe nezabralo, přátelé, já už nevím. Takže znova, jo, jako to, co jste slyšeli, to jako nebylo. Jedeme na novo. Pozor, pozor, v naší snídaní šampionů rozdáváme dovču. Já ho taky potřebuju, očividně. Prosím vás za 40 tisíc, jo. Takže pokud už vás nebaví koukat na fotky moře, na internetu, na Instači, na všech sítích, jak sousedovická jase někde válí na lehátku, je nejvyšší čas začít poslouchat naše rádio. Jak se soutěží, v kolik hodin to jede, mrkněte se na naše webovky www.hitradiozlin.cz.
1: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitradia. Hokej je lepší s Hitradiem.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Přátelé, dnes to sice nevyšlo podle představ, ale sport není jen o vítězstvích. Rugby Zlín má za sebou první zápas o postup do extraligy proti brněnskému Dragonu a teď je čas zvednout hlavu a soustředit se na odvetu. Vždyť i ty nejlepší příběhy bývají napínavé až do poslední kapitoly. Takže žádné skládání zbraní, ale pořádná porce víry, odhodlání a podpory. My na Hit Radio Zlín držíme pěsti palce, všecko, co se dá, a fandíme dál. I s nejvěrnějším fanouškem Jarouškem Tejnským. Takže chlapi, my vás v tom nenecháme. A zpátky k muzice. It's Raining Man, Jerry Halliwell, v 17.33. Jsme Hit Radio Zlín.

0: Zavináč. Přátelé, dnes byl mým milým hostem s naší rádiovým štěstím, s naší Micinkou na Zlín Film Festivalu. U nás v Hitrádiu Zlín herec Josef Trojan, naprosto skvělý herec. Pokud jste naše povídání nestihli, nebo si ho chcete poslechnout ještě jednou, nemusíte smutnit. Za chviličku bude v podcastech na našem webu www.hitradiozlin.cz, tak se k němu můžete vrátit kdykoliv a v klidu si užít celý tento rozhovor. Jinak samozřejmě každý den vám budeme zprostředkovávat dění na našem krásném, úžasném Zlín Film Festivalu. Každý den tady budeme mít nějakého vzácného hosta, takže nás laďte a můžete se aspoň takhle dotknout našich krásných hvězd, kteří tak krásně umí cloumat našimi emocemi. No a já ještě mávám a přeji do Zahnašovic na stavbu našim věrným posluchačům. Za chviličku Get Fair, taky Worth a nebo Miley Cyrus. Hrajeme hity, užívejte sobotu s námi.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
0: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Bond.
1: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Řekni to všem!
0: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
5: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
6: Já ho už naplánovala.
7: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
5: Prosím, posadíme naše do restaurace.
6: A budem řádit.
7: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Podle Lékařů bez hranic nebylo nikdy v minulosti tak brzy po vypuknutí epidemie eboly zaznamenáno tolik případů nákazy jako nyní na východě Konga. Situace je tam 2 týdny po vyhlášení epidemie stále velmi znepokojivá. Do provincie dnes přicestoval generální ředitel Světové zdravotnické organizace, aby podpořil zdravotnické týmy bojující proti epidemii. Ukrajinský gymnastický svaz zareagoval na nedávné rozhodnutí mezinárodních organizací o plnohodnotném návratu Ruska.

0: a Běloruska do soutěží rozsáhlou protestní kampaní. Během probíhajícího mistrovství Evropy v moderní gymnastice ve Varně se ukrajinské reprezentantky zakrývají oči a uši, když při vyhlášení vítězů zní hymna jedné z těchto zemí. Ukrajina také spustila akci v digitálním prostoru. Vyzývá uživatele sociálních sítí, aby sdíleli fotografie či videa po vzoru příkladů ukrajinských gymnastek ve Varně. Český motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny Itálie z první řady. V dnešní kvalifikaci třídy Moto2 zajel na okruhu v Mugellu druhý čas. 24-letý Salač vybojoval přední řadu na roštu po druhé. A na závěr počasí, noc bude jasná až polojasná, přechodně oblačná s teplotami mezi 13 až 8 stupni. V neděli bude zpočátku polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti a přijdou přeháňky anebo bouřky. Teploty ale budou letní, mezi 24 až 28 stupni.
1: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
2: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
1: www.elektrološák.cz
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firma na zážitky.cz.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete selské cigáro ideální na grill za skvělých 109 korun. Kuřecí stejky chlazené, kilo za výtečných 99 korun. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG-21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
2: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
1: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků je

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Hey, what's up? It's Rihanna.
2: I'm Harry.
3: This is The Weeknd.
4: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: www.podkroví.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: už plánují vaši ten výlet?
1: Já ho už naplánovala.
2: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
0: Prostě posadíme naše do restaurace
1: a budem řádit.
2: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
3: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.

koupaček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.

0: Taky tady nahlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s... Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Že dušu léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.